0: dobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
1: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

No.

0: Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papry.

straně. Z úst jim pál plamen, jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
6: No, chlapče, to už tady bylo.
4: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.

místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všemu. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: sice žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Bylo 5 hodin.
1: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.

veseli. Dnes jsou v pekle všichni veselí. Dnes jsou v pekle všichni veselí. Jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

mráček, výčitky v nich, jako bych to zavinil já. Tví slzy jsou bič, já se stydím a nevím, jak začít.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: minulo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dneska společně podíváme na události, které významně ovlivnily hudební dění v 31. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

30. července v roce 1946 se narodil Geoffrey Hammond, baskytarista kapely Jethro Tull. V roce 1949 se narodil Andy Scott, kytarista kapely Sweet. A v roce 1968 se narodil Sean Moore, bubeník kapely Manic Street Preachers. Takže my se teď pouštíme.

31. července v roce 1957 Richard Starkey, později známý jako Ringo Starr, odehrál svůj debutový koncert v Cavern klubu.

1. srpna v roce 1980 Def Leppard si jako předkapela AC/DC odehrál v New Yorku svůj americký debut a navíc tento koncert byl oslavou 21. narozenin jejich zpěváka Joea Eliota, který se narodil v roce 1959. A v roce 1968 se narodil Dan Donegan, kytarista kapely Disturbed.

Poslední den našeho dnešního kalendária je 4. srpen, kdy se roku 1969 narodil Max Cavalera, kytarista a zpěvák kapely Sepultura.

Posledním dnem našeho dnešního kalendáře je 5. srpen, kdy se roku 1959 narodil Pat Smear, který si zahrál v kapelách Germs, Nirvana a také Foo Fighters, které si právě teď pouštíme se songem Learn to Fly.

Přátelé, pořad hudební výročí je právě teď u konce. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.

0: Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny. Více

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Keep Up Fest Brněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Brněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Keep Up Fest Brněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Keep Up Fest Brněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené čase.
1: Skytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším rohu.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny. Více

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

0: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si je představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
3: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavili po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: Co byste fakt měli slyšet?
1: Fakt měli slyšet.
0: Playlist Music. Nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kata, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

0: Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.
1: Ty

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá.
2: Něco se chystá.
1: Nové singly a připravovaná alba.
3: Playlist Music.
4: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý single z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich zbrusu nový single.

0: Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu .cz. Playlist Music.
1: Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
2: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Remortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a texty Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Remortis představíme i v našem playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský singl Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone, poslechnout v Playlist Music.

Mezi domácí kapely, které v minulých dnech představili svůj nový singl, se zařadila taky Devátá planeta a v playlistu Rádia Hej si našla své místo jejich nová skladba Dotýkal se nebe.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Raněli do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýba Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Cajda Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Víc

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady neděli. Z nedělí pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Odevírák večera, dneska bude nalehko. Máme neděli, tak škorpiony.

0: Tak to my jsme měli škorpiony jako odevírák a kalendář 9. srpna, co se událo v dějinách muziky. Tak dneska by oslavila narozeniny nikdo jiný než Evička Pilarová.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj raj. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj.

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani džin, džin, s vodou můj miláček, plete si právo, rá, pak takhle floj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj! Jo, můj žíž,

0: Swingu, jak se dá. Swing, swing, swing, swing, swing, swing,
1: swing. Swing. Swing.
0: Wajdaj, wajdaj, wajdaj, wajdaj. Hoj, tě pámbu.
1: Dík.
0: Ať slouží.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď!
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Tak jsme vzpomněli na Evičku Pilarovou a rok 1943. 9. srpna se narodil Viv Prince, což byl bubeník u kapely Pretty Things.

9. srpna, máme tady rok 1946, tak 9. srpna se narodil Marius Gerchen, mezi přáteli nazývaný Tešrinus. To jsou Golden Earring, tak je dáme.

Pak tady máme rok... Pak tady máme rok 54. 9. srpna se narodil Pete Thomas. To je chlapík, který hrával u Elvise Costella.

58. roce 9. srpna ve svých 17 letech podepisuje Cliff Richard svou první smlouvu s nahrávací společností EMI.

Rok 64, dokonce dvakrát. 9. srpna na Newport Folk Festival poprvé spolu vystupují na jednom pódiu Bob Dylan a Joan Baez. Zpívají píseň Bůh je na vaší straně, tak si to pustíme.

Ve stejný den a rok, tedy v 64. 9. srpna, koncertují Rolling Stones, tuším, v Manchesteru. No a na tom koncertu v Manchesteru už to tak klidný nebylo, protože, jako tady, protože byla tam vřava, chaos a zmatek, že jo, a teď ty fanoušci, asi 3000 jich tam bylo namačkaných, tak zlomili nechtě teda policistovi žebra, který tam dohlížel, a taky další dva fanoušci tam taky přišli k nějakému úrazu, že museli odvést do nemocnice. Ale my si Rolling Stone zahrajeme.

Tak jak víme, rockový koncerty nebývají vždycky klidný. A pak tady máme do hitparád se dostávají Small Faces se singlem Ichthyopark. Tak to zkusíme, ten Ichthyopark, schválně se to udělá, jo. Tak jdem na to.

Tak to byli Small Faces a Ictio Park a máme tady 67. ještě jednou považte. Tady vidím po druhý, tedy ten 67. rok, 9. srpen, Scott McKenzie vede singlový žebříček ve Velké Británii s písní San Francisco. A tuhle tu písničku není bez zajímavosti, že pro něj napsal John Phillips z Mamas and Papas. My tady máme dokonce živou verzi.

Ještě jeden kousek bychom tady našli. V roce 1989, 9. srpna, respektive od 9. srpna, AC/DC jsou v čele anglický albový hit parády s novým albem Black in Black. Je to první album bez Bona Scotta, který 19. února 1980 zemřel. Desky se nakonec prodá přes 49 milionů kusů a stane se nejprodávanějším albem kapely na celém světě a druhou nejprodávanější deskou vůbec. No a to by bylo pro dnešek z hudebního kalendáře na 9. srpen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Takže 20. hodina za náma, dáme si do přání, držte palce, ať nám to vyjde, dneska je neděle. Dneska se těžko dozvolám technický podpory, no ale budu se snažit. Snad nám bude dopřáno. Tak koho máme? Hned z kraje. Kába z Kosovy hory, Helovíni a doktor Stein.

A je tady Vladinka. Vladinka zdraví všechny a vzkazuje tatínkovi, že ho mají rádi. K tomu dává co? K tomu dává kapelu Aldabra Až jednou.

Tak to bychom měli jednu věc odbytou a já tady hledám deskách druhou, takže než ji najdu, tak se posuneme o kousek dál. Marta Mouka Uhlák s Vlašimi. To bude Arakain, jak to vidím. Arakain. Apage Satanas. Tak zkusíme, no. Arakain Apage Satanas. Už to vidím. Tak to zkusíme. Ahoj, Jendo, zdravím a děkuji, píše Marta Mouka Uhlák. Tak dáme Apage Satanas, vydržte chvilku a mělo by to jet. Tady to je.

Tak zdravím Martu Kuhláka, pak tady vidím hned u Marty Mouky Uhláka Máju, která dává kapelu Emigrate, a to pro Bóďu a jeho kumpány z Věznice v Ostravě. Tak to zkusíme.

0: Angel, I would steal a rainbow, soak up all your sorrow.
1: Tak to bychom měli odbitý a za chvilku tady budu mít Marcelku z Pražské kotliny. Před ní je tady ještě Honza, telefonista. A tři sestry, 63.
2: Je 8. duben, 63.

A zdraví Marcelku z Pražský kotliny. Marcelka zdraví z vyhřátý Matěšky Prahy. U nás na horách taky to pijí docela. A bude to od Marcelky co R.E.M. Drive.

Takže snad jsme to odehráli, nevypadá to pěkně, jak se tak na to dívám, ale snad to ještě chvilku vydrží. Pavel Skřisoudová, Waterfall od kapely Dynasty.

0: Tak to bychom měli Dynasty, posloucháte rádio a posloucháte nedělní pořad mezi Johnem Lennonem.
1: Tak to bychom měli Dynasty, posloucháte...
0: Posloucháte nedělní pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. To byl monitor zapnutý, já to tady sleduju, co to dělá. Máme tady Metaličku a Metalička bude, já vám řeknu hned kam, Milan a Radka z Jablonce, Metaličku do Pergoli, díky moc. Co jim vyberu? Něco z eponymního Černého alba.

Tak, koukám, jestli nemluvím sám do sebe, ale to složitý tady, jo, dnes musím sledovat dění. Mám tady jedno speciální přání a to je Košická garážová společnost Iron Maiden Chillhood End. Tak to zkusíme, co to provede. Chillhood End speciálně zdravím do Košické garážové společnosti.

Dobrý, takže Iron Maiden, Childhood End a zkusíme koho? Jerry píše spoza Ještědu a říká, že by pianistu od komunálu, tak dáme.

naši vesnici po 30 letech navštíví klavírní virtuos, místní rodák, který dnes vystoupí a zahraje v našem kulturním domě v pásmu. Vzpomínky na dětství, všichni jste srdečně zváni.

Tak to byl pianista od komunálu, pak je tady Tomáš Zubanic, který by rád slyšel Marka Grechutu. Ale tady bude trošku problém, protože, jak vidím, 9. hodina kritická se blíží a my jedeme z posledních sil. Jo, protože, jak jsem říkal, zítra se opět zahájí velký opravy, dneska je neděle a nikoho se nedovolám. A já nechci riskovat, že bychom Marka Grechutu rozcupovali takhle na kusy. Doufejme, že to snad nějak půjde. No. Tady jde o to, že někde mezi velkou sítí internetu a poskytovatelem a naší sítí rádiovou je nějaký komponent, který vydrží tak 2 hodiny a pak klekne. Zřejmě je to jeden z routerů nebo zesilovací stanice, kdo ví. Na to se musí přijít. Včera teda technici na tom pracovali, udrželi to až do 9:45 vchodu, ale pak už to nešlo. No. Takže jako náhradou dám Tomášovi Zubrnickýmu Lady Punk. To je taky dobrá. Je to polská superkapela a toho Marka Grechutu bychom asi nechali na úterek. Vydržte vy hned se do vás dám.

0: Tak, devátá rozhodne, jak to vypadá, jak to vždycky vidím, podle předcházejících dní. Uvidíme, co ještě utrhnem. Musíme si chvilku počkat, než nám tam spadne 21. hodina. No vidíte to, už tam letí. Žbluňka je tam.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Na nic si nehrajem.
0: Tak uvidíme, na co si budeme hrát teď my, snad to půjde, no. Vilda by rád ke kartám by rád co... O, Alžbětu, skoč, tak to dáme, no. Držíme vlnu a signál, já teda ze všech sil, jo, já to tady podpírám očima ty monitory, no, ale snad to vyjde. Tak, Alžběta a skoč... Už by to mělo běžet a je to tam.

Tak to by jsme měli Alžbětu schválně, no. Co ještě to bude? Uvidíme, zkusíme. Alžběta Skoč a pak tady píše Mikuláš Zlosin, cože se mi líbí, klidně pustěníčku, a cože se mi líbí, mně se líbí skoro všechno, ale včera v sobotu byl ten festival Chlastanfest, hrála tam kapela Vosolit. To bychom mohli, no, to je veselá grupa, radost je poslouchat, kluky, tak to dáme, no. Schválně, jo. Jestli to vyjde, takže Vosolit, Vosolíme.

dobrý. Nadějná grupa teda, se to opravdu líbí, jo, tyhle ty malí kucí, jak to umějí. Mišoš si přeje In Flames, In the Dark. Tak to zkusíme. Držte nám palce, držte. Když to dohráme, to jsou takový ty kritický časy, jo. Ty. Ale snad už to zítra dej dohromady, já. A z toho pomalu šedivím tady, abych vám pravdu řekl, jo, abych nezapomněl na toho Mišoše.

Tak, vypadá to, že to asi brzy zavřeme, protože, jak jsem říkal, kritická hodina je tady. Přesně jako včera se to začalo sypat. No, tak já tady zkusím, mám tady dvě věci, když projdou, tak uvidíme, když neprojdou, tak to asi zavřeme. Martina, ten by rád Dimitri. A je, tak zkusíme Dimitri Adie a pak je tady ještě Zdenál s Kabátem. Tak jo, tak držte palce, snad tohle to ještě projde. No a budeme to asi zavírat krám s písničkama, no. Jak říkám, dneska jsem tady sám, technici je neděle, že jo, takže jsem tady statečný bojovník. Jo, no to jsou věci teda. Tak Martin, zdravíme a ať to klapne jindo a zahraješ k nám do Kutlířů pod Pergolu. Tak tady to máte, kluci a dívky.

Přátelé posluchači, je mi líto, ale takhle to nepůjde, no. Já to ostatně vidím i tady, jak to vypadá, to mi líto. Zajímavý je, padne 9:45 a jde to do kopru. Včera přesně tak. Tak, Zdenal tady má ještě čerta, co na koze jel od kabátu, já ho zdravím, doufám, že vy mě taky slyšíte, že to není na přeskáčku. Monice z Kotelny zahrajou z Prahy nějakýho pěknýho Dickinsona, nebo co se jí bude líbit, co tam najdu. A protože už je taky nebezpečí, že bych taky nemusel přepojit zpátky, což by byl malér, no. Tak tedy, milí posluchači, v rámci možností, pokud mě slyšíte, já vám děkuju za poslech. Budu se těšit, co v úterý, bluesovky. Takže v úterý mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn a v rámci možností hlavně teda držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruk a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Hej, hej!
5: Rádio Hej.